Úgy burkán komóre, tuž pustých ulicách, světilke več góre. Nech srdce umorno, že do mírných snovách, sada ti kopovie.